0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řehtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho se marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle a ten starý Steinmar, gentleman s tím věržínkem, povídá: posaďte se, matičko. Ta selka pohá, co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty? Pá, tak si vliš, prdel, babo, kulka. Tenhle ten, to mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí, jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takový melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu a ten dirigent pohá, mistře, prosím vás, jak, jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete. Tak ten Steinmar se tam připravil takhle a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak tento přesně prošvih, ten Steinmar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow, wow, wow. To bylo poprvně, Ježíš Maria, já neřek nic. Tak ten přišel, pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy, tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza, povídá mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry, když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je. Steinmar, pán seboj, hochu. Tak se připravil. Ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinmar. Prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý skurvím a neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit. Kodet má takovej dar, že je to člověk, kterýmu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát, takže spad málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby,

0: tam k sobě na chalupu, jak šli na ty ryby, ten Rušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci a teď, jak jezdili, tak vždycky křičeli: zdravíme naše přední umělce, Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského.
1: Nazdaroši, nazdar, ahoj!
0: Ten Kodet, ahoj, ahoj, na ně dělal ten Hrušínský nic. No jelo asi 20 kánoistů, prostě nic. Až najednou jeli asi 7 kánoji a ten jeden z těch kánoistů řval: druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou, druzi? Berou, berou! A ten Kodec si takhle stou zapích ten prut a zařval na ně: majetek nám berou!
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovali ty krásné obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká: chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím. Stejně není místo. Říkal, tak co si ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy s ním nepohovořím, já neumím ani slovo. To nevadí, stejně poletíte. A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo. A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo, je to nádherný pocit. A vy máváte jim, tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo, syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle ty jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
2: Nejpohodlnější. nejhitovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolego, vy ale dneska nemáte nejlepší náladu, co? Vás něco žere?
2: Uhádla jste mi, Písová.
1: No tak co je s vámi?
2: Ale nic dohromady, jenom taková věc, takový drobný trauma mě popadlo, víte?
1: Co?
2: Jsem si uvědomil, že ještě pár dní a přestanu být Čechoslovák.
1: Ale no, bože, tak budete Čech? Co pak to nezní hrdě?
2: No. Víte, já měl vždycky celý život takový pocit, že Čech je spíš příjmení, než nějaká příslušnost, jo? Jako pravotec Čech, Svatopluk Čech, Ringo Čech a takhle,
1: ale
2: jo?
1: Si zvyknete, to chce hlavně zdvihnout sebevědomí.
2: Jo.
1: Konec konců, my nejsme žádný Lichtenštejnsko. Nás je 10 milionů.
2: No. Jenomže, když povíte Číňanovi, že nás 10 milionů, jo? Tak vám řekne, to se musíte všichni spolu dobře znát. Kolegyně. Už jsem vám říkal, kolegyně, ten vtip, jak přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: Co já vím, takhle začíná nejméně 5000 vtipů.
2: No dobře, ale tenhle ten jeden, bo ten mi jde, jestli jsem vám ho říkal už.
1: To vydám nevím.
2: Přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: A kdy?
2: A co kdy?
1: No kdy tam přijde?
2: A to se říká, přijde jako... Přijde, jako přišel, jo, teda.
1: No tak řeknu přišel, že
2: no,
1: jo?
2: No ne, on už je dávno pryč zase, rozumíte?
1: Tak on tam není.
2: Ale je tam právě.
1: No tak řeknu, je tam.
2: Je
1: Kalab
2: tam.
1: Je tam.
2: Ano, je tam, pan Kalab je u psychiatra, no. Povídá, pane doktore, já mám strašný starosti s manželkou, protože ona má utkvělou představu, že je sekačka na trávu. A ten doktor povídá, no to není problém, to dokážeme vyléčit. A pan Kalab povídá, ale pane doktore, kdyby to šlo co možná rychle, protože mě už nebaví furt tý pučovat sousedům.
1: To už jste mi říkal, no.
2: Co je?
1: No si neslyšíte, zvoní telefon.
2: Slyším.
1: No tak vemte to, někdo volá.
2: Má smůlu, padla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
2: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
1: Ale prostě.
2: Jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
1: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
2: No jo, ale co? No, co? Práci nemám rád.
1: No jo,
2: krásně umím, to mě vždycky chytnou. A v loteriích nemám štěstí.
1: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu.
2: Neznám,
1: no ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane Bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku, neslo se kostelem, vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl, ale musíš mi taky trochu víc vstříc. Kup si někdy los.
2: To byl kolegyně Scott, já si losy kupuju, mě to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo, tak já ho mám určitě, to je ten můj. Jo? Vidíte, jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
1: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
2: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek.
1: No to asi.
2: Ale jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově, vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zlínik zpovídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe, já jsem vyhrál milion.
1: No.
2: A ona to ví, to ježišmarja, no, fandom, milion. Taky. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
1: No,
2: a on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
1: No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Víte, kolegyně, co mě v poslední době mrzí, co mě trápí, co mě přímo hněte?
2: Co?
1: Že už ode mě nikde dlouho nechtěli životopis.
2: Ale to chápu. Konečně byste mohl napsat jednou pravdivej.
1: No, pozor. Já jsem v životopise nikdy nelhal, teda úplně.
2: No, asi jako jeden můj známý, který napsal do dotazníku, že má v zahraničí jen velmi vzdálené příbuzné. No a když potom prasklo, že jde o tři sourozence, tak povídá, no a co má být? Žijou v Austrálii. Podle mě jsou teda vzdálení až.
1: No to měl pravdu, ale víte... Mně by se chtělo dneska napsat do takového dotazníku třeba, že pocházím z bohatý buržoazní rodiny.
2: Co pak vy pocházíte z bohatý rodiny?
1: No nepocházím, ale představte si, že bych pocházel, že bych to byl ty dlouhý leta tutlal. Nebo představte si, jaký by to bylo nádherný, jaký by to bylo gusto dneska. Pochlubit se takový nějaký hodně závistivý kádrovačce bráchou v Oháju.
2: Vy nemáte vůbec bratra, teď
1: no,
2: máte
1: nemám,
2: sestru a ve Vršovicích.
1: Ne, no to já vím, že nemám bratra.
2: Tak
1: no.
2: Tady pletete.
1: Tak já, kdybych při mý smůle, ale kdybych měl bratra, tak je to nejspíš bývalý okresní ideolog, víte?
2: No tak. To tím líp, že ho nemáte. A víte, jste to všechno z hlavy. Není důvod tajit původ.
1: Já vím.
2: Má příbuzný v zahraničí už dneska nikoho nezajímají.
1: No vidíte, a mě by zrovna zajímali.
2: Jak to...
1: Mě by zajímala zejména taková zazobaná tetička ve Švýcarsku.
2: Jo, to mě taky.
1: Já mít zazobanou tetu ve Švýcarsku, ona by mě třeba koupila juvenezín a poslala mi ho k Ježíšku.
2: Co to?
1: Juvenezín, to neznáte? To je
2: ne.
1: Omlazovací prostředek.
2: Jo.
1: Já myslel, že to berete.
2: Ale...
1: To je... To je fantastická věc, prej. Ovšem za horentní cenu.
2: Jo, tak na to pozor, nevíte, co se může stát.
1: Co by se mohlo stát, tak bych omládl. No.
2: Jeden inženýr, co žije v Curychu, poslal takovýhle omlazovací pilky svý matce do Pelřimova.
1: Jo.
2: No a za nějaký čas jí přijel navštívit a kouká, na jejich zahradě si hraje mladá, pěkná dívka s batoletem. Tak povídá mladá paní, prosím vás, nevíte, kde je moje matka? A ona na to... To jsem já, ty moulo.
1: No.
2: Já jsem tvoje máma. Ty pilulky ohromně zabrali. No to koukám teda. Úžasné ten inženýr. A koukám taky, že mám dokonce brášku.
1: No.
2: A matka povídala houby brášku. To je tatínek. On si vzal dvě.
1: To byl... Když jsi vzal dvě, tak to byl neopatrný člověk. To já bych byl opatrný. Já bych taky nechtěl moc omládnout. No, být dneska nějak moc mladý, to taky zrovna není. Mně by stačilo tak o takových 30 let, jenom aby ty demokraticko-erotické výdobytky nešly úplně mimo mě.
2: Jo, tak kvůli tomu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v páté třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mě akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, tam na krajíčku.
1: A vy jste, kde?
2: Tadyhle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo a ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal
2: jsem. No a tu jsem taky neukrad.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no teprve po třetí letos. A tak jsem tak...

0: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
1: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
0: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka. Mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
1: Moment, cože jsou?
0: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je nymfománie. Je chorobná touha žen po mužích.
1: Aha.
0: No, to jsou takový ženský, no.
1: Jo.
0: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku. Taky hermanku samozřejmě. A jinak samý obyčejný manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobně.
1: Poslyšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužské.
0: Ale ne.
1: Ne.
0: No teda jo.
1: No tak jo nebo ne?
0: Jo, ona jede, ale ona jede. Dělá. Ona
1: no dělá.
0: Dělá jako by nic. Jo?
1: No ne, já jsem
0: No pracuje si.
1: Pracuje.
0: Ano, normálně zapojený jsou v pracovním procesu. Ona ta nymfománie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
1: Jo.
0: Oni některé nymfomanky se i vdávají.
1: Nepovídej.
0: U nás v ulici nějaký horálek měl.
1: Jo.
0: Těžkou nymfomanku, jo? A hezký manželství, akorát za 3 neděle ona zmizela najednou.
1: Jako mu utekla.
0: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
1: Jo.
0: Já mu říkal, soudruzi, ono už je to díl,
1: jo?
0: A ti policisté chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá, hned jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
0: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále, no. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několika... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
1: Dobrý večer ve spolek.
0: Co tady děláte? Co tady děláte?
1: No co?
0: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis. No
1: já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
0: No samozřejmě.
1: No ale buďte klidnej, tý jsem půjčila na vlak.
0: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se mnou rozcházíte?
1: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no, samozřejmě. Je psaný na stroji.
0: No to prosím, to no, je.
1: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
0: No šitý to není teda, to je fakt.
1: No,
0: je to...
1: no.
0: No ale podpis je ruční, prosím.
1: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
0: No tady je malý.
1: No, naletěl jste na nejapnej podvod.
0: Jo, ale... Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle? Kdo
1: ale
0: mě to mohl napsat?
1: To přece není tak těžký uhádnout.
0: Vy myslíte?
1: Ale no co já? Všichni to mají na jazyku. No milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No.

0: Lidi, neblázněte. No, sice hlas lidu, hlas boží, ale my nemáme ni žádný důkaz.
1: Ale milý kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
0: No, jo,
1: ale jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží, že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
0: No moment, co no. Já se usmívám. Víš,
1: ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady, no, po vašem bůčku.
0: Teď zase mám usmívat,
1: no,
0: jo?
1: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
0: Je.
1: No.
0: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
1: No.
0: Až mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys beze mě počal?
1: Co vy byste si beze mě počal, no? Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Koukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je vám? Co je? No, nevím. A zavolám Mařinku Táborskou.
2: No!
0: Haló, vodárny?
2: Vodárny!
0: Prosil bych sprchu.
1: Je teda...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli pak jste, kolegyně, četla román Na dvoře ve Vodském.
2: No.
1: Jo?
2: No, nečetla.
1: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
2: Teď tady? No, vy jste se pomát.
1: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska.
2: Kterýho Jiráska?
1: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
2: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no to já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
1: Alojz Jirásek, no. Na dvoře ve Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
2: Snad Podskálského.
1: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jste říkal.
1: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskálského...
2: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
1: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alojz Jirásek. Na dvoře.
2: Vévodském.
1: V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte.
1: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
2: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
1: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
2: rozhled. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
1: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo. A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
2: No to nemyslíte vážně, vy
1: to
2: mě necháte
1: vážně.
2: Takhle napnuto.
1: Ano, takhle napnuto.
2: No ne, já umřu z vědavostí, co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského.
1: To si klidně umřete, kolegyně. Víte,
2: jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
1: Co to?
2: Sadista.
1: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
2: No to, dejte pokoj. Ukažte.
1: Pěkně.
2: A teploučko.
1: A teplo v jizbě.
2: Fakticky. No. To byly teda divný časy.
1: No počujte, proč?
2: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový teda...
1: unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz.
2: Jsme tleskací. Trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych byla pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Je to... Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, no. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je...
1: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: tady
1: třeba...
2: Tady je nikdo nemá.
1: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
2: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedá jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli jste něco?
2: No.
1: Naopak, nic.
2: Neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
1: No a dobře, no, tak tady nebudeme honit...
2: To není potlesk. To
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano. Potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
1: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
1: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No.
2: Pozor.
1: Ano, to už byl téměř u bodu varu. Ano.
2: Jo, bouřlivý.
1: A teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. No. Bouřlivý teď.
2: Renet frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. No. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Ta je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoďte.
3: Ale no to, když ne...
1: No ne, no tak pár.
2: Čemu plácat, že tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
4: Barbra Streisand.
1: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
2: Vladimír Dvořák.
0: Podzim na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
5: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
5: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
5: Polena, co?
1: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
5: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
5: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, dejte pokoj.
5: No nedělejte pokoj.
1: No, jako
5: byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
5: Takhle se otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
5: No na co by říkal jistě, Bohdal, když za ním stál
1: Bohdal.
5: Když
1: tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprv pyšnej, že se s váma znám.
5: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
5: Víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Je. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med, ujala jste se mě...
5: Prostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
5: No jistě.
1: Kdy jste se narodila podle vás?
5: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
5: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
5: Proč?
1: Budete mít hosty, hostů bude nevolno.
5: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
5: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
1: No, ale právě kdy. No.
5: Co kdy?
1: No, kdy a kde jsme se seznámili.
5: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
5: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě.
5: No.
1: A teď je to jedno, prosím
5: ale
1: vás, jednou
5: jedno,
1: se
5: mě to
1: známe.
5: Mrzí, mě to mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
5: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
5: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
5: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
1: No
5: nebo
1: jo,
5: vy mě
1: jo.
5: Uvidíte, no to je... A oslovíte mě, jo? Jo, tak, no jo, tak. Já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
5: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju, paní, ale já vás neznám vůbec. A právě jistě. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, ale vy mě taky neznáte.
5: Já vás taky neznám.
1: My se prostě neznáme.
5: Ne, myslím.
1: Já vás tady oslovuju. Já no. bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
5: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
1: Švagr.
5: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No.
5: No.
1: No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
5: Víte?
1: Ne, já jsem, vlastně to byla záminka, madam, abych
5: chápu,
1: se s váma mohl
5: chápu.
1: Seznámit, rozumíte?
5: Ano,
1: takže už se známe.
5: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
5: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
5: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
5: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
5: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
5: Třeba mě znáte z biografu.
1: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
5: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterého teďko.
5: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
5: Joj, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, já jako ano. Když vás slyším, já... denně mám pocit.
5: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
5: Ukončete výstup a nástup,
1: dveře se zavírají. Ne, tak
5: no, prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete,
5: Bohdalová.
1: Já si to napíšu a zeptám se někoho,
5: to se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
5: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
1: Dvořák.
5: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
5: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte?
5: Jo.
1: Moje babička byla rozená Black and Whiteová.
5: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná a kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
2: Prosím, vemte si tu židli, nepotřebujeme.
1: Já ji za chvíli zase přinesu, za chvílenku, abych tady narušil zbytečně, jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
2: No prosím.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněče, já koukám tady z té židli čovář řebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Jistě, tak ano, tak ji tady nechte.
1: Ano, ano.
2: Prostě chtělo by to...
1: Já nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým couráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
2: Ale prosím,
1: tady.
2: Ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. A nebo semhle takhle dám kousek, semhle takhle dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
2: Já jsem to přestal.
1: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, protože já jsem ten dřebík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii?
1: Fotografii, ano. Tak... Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
2: Tak to
1: tady...
2: bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, škoda. Nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám, je mě líto.
1: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda,
2: je
1: mě nemůžete
2: skutečně dát. Líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte ano? Co? Počkáte tam vzadu.
1: Tadyhle vzadu, ano.
2: A po programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned,
2: vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby
2: no,
1: se to,
2: ano,
1: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno samozřejmě,
1: ano.
2: Tak.
1: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
2: No ovšem, dohromady i křestní,
1: ano. I křestní, ano, jsem zamyslel. Tak. Tak to je křestní, tak to je Holcman.
2: To snad není křestní.
1: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: je dohromady celé, celé jméno. Celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holcman.
2: Holcman?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holcman s X?
1: Ne, Holcman je bez X, Holcman.
2: A tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holcman, u Felix.
2: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holcman samozřejmě.
1: Je to Holcman, ano, ale vzadu jenom, vzadu
2: ano,
1: se to
2: ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holcman je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holcman, H.
2: To vím, ne, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je O, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holc má tu adresu, bych
1: jo,
2: si napsal,
1: adresu, bych mohl, a nebo chcete radní jméno mýho kluka, nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
2: Tak pak je to jedno.
1: No to je jedno vlastně, to je jedno, no. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu,
2: chcel,
1: ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád.
1: Jo, tak to víte, ano, ano.
2: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
1: jo,
2: potřeboval.
1: Jo, tu adresu,
2: ano.
1: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. doma ještě tak nedovede.
2: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Pohle tu adresu,
1: jo, tu adresu tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý. Jo. Úžasně, no jo.
2: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
2: Na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně ta vaše teorie je velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
2: tak to já chápu to. Samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
1: ano,
2: že
1: potřebuje svůj čas.
2: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
1: Jo, tu adresu, tak to si... A nebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
2: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu.
1: No, anebo někdy tam mezi nás přijde, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
2: Dobrá,
1: přijďte
2: uvidíme.
1: Přijďte tam někdy mezi nás.
2: Uvidíme.
1: Já si tu židli vemu pro kluka,
2: si
1: no.
2: Tu žil,
1: ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naschle, no, určitě tam.
2: Prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
1: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
2: Ne.
1: No, vy máte výhodu, vás nenapadá zpravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, všichni se usmívají. No. Tamhle kolega Zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika, nebo Domov důchodců. Víte, co to je Domov důchodců?
2: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
1: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mně vám i něco třeba přijde na a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A mě nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
2: A změřil jste si teplotu?
1: Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk spřádá taškařice a v duši se mu střádá žal.
2: A do prkinka zelenýho vás to nějak vzalo.
1: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch, jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
2: No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Luďka Nerudu,
1: no,
2: že?
1: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
2: Jo, Jana, no, to byl velký humorista, teď napsal to hřbitovní kvíti, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
1: Vám se to mluví, vy jste herečka, charakterní, ale jste herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát zneuznaný inženýrky a rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím co.
2: Ale hejte, já vám poradím. Když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi.
1: Myslíte?
2: No jistě, to je
1: tak zaručená. Tak na
2: no moment, to hned. Ne teď,
1: aha.
2: Pojďte sem. Zítra, choďte mezi lidi a poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No, já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně? Teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
1: To byl teda čtverák, ten řidič.
2: Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.

0: To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
1: No teda. Tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
0: Včera, počkejte, no. včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
1: No?
0: Zavřel jsem životní pojistku.
1: No tak to není zrovna nejradostnější, že? To...
0: Ale žena měla radost.
1: No tak aspoň někdo, že?
0: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Prej nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
1: No tak, a co dneska? Dneska?
0: Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
1: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
0: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
1: No tak, no.
0: A já jsem zažertoval.
1: Ty vám to nedá, víte?
0: Já jsem zažertoval, ano. Povídám se, když do pondělka umřu.
1: To bylo veselý.
0: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ne, ona myslela tu korunu.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
0: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
0: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Já proto skáknu.
0: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě...
0: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
0: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem trošičku rozrušená.
0: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas taky dát.
0: No, se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
0: Ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
0: Tak můžete začít.
1: Jo, už i takhle tam.
0: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
0: Aha.
1: Že bych...
0: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
0: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
0: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
0: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí. Stačí. Jsem celá z toho
0: řekla. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
0: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, uteku še hé, bez přípravy.
1: To, To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
0: Ale nevím, ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy.
0: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
0: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
0: No, tak my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
0: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
0: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
0: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše. Kdyby kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
0: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
1: Už to...
0: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
1: No jo, tak kde?
0: V bufé.
1: Bufé. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
0: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
1: Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
0: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.
0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jak? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě, ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská. Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. O mámě, taková blí, bachrata, tlustoučka.
1: Celý jsi to otočil.
2: Co jsem otočil?
1: Otočil jsi to celý.
2: Já jsem to otočil?
1: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No. No to je ještě horší. To je horší.
1: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešounen.
1: Toho urazíš?
2: Volá palic?
1: Ne.
2: Bleskovka?
1: Ne.
2: Přírodní skýne?
1: Taky ne.
2: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono ještě.
2: To ještě není ono. To už nevím teda.
1: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
2: U některých se to i vymění.
1: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
1: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
1: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak už je dneska jedno.
1: Globál.
2: V Tesku, v Bile.
1: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: No, to mě neuráží.
1: Prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
1: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: No, to je něco lepší. No.
1: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
1: Ano.
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
1: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
1: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Ale má takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve ještě, že rozum.
1: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Hravý podzim na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Ují, to mě to dneska prohnalo, ale. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakula Jidra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svého vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že ji má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že ji má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví. A to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek. Ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický. A ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je? Jako, na jakou nám říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabídl, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel, veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná, šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které se řazeny za sebou, utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece ježer. Tak jsem ho my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale to nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádnýho majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. A to byl stolní volej. Něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pač jsem si říkal, co oni musí mít za svýstvo vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, a to mě... Takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět o Vůňkách. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnoho, že bychom chodili v Halabala. My máme dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No,
1: jsme tam dva.
2: Pořád přibíráme členy. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. A vy jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Takže, ale to nemůžete, to opravdu to nejde.
1: To už
2: je natočený jednou a...
1: Ale Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě.
2: Dobře, ale já jak jsem objevil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň v povídce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem v povídce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpary. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevazka dítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Udale. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a nadějí rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátní, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jsme? Vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o poledná. teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za mě. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho povalíme na přebytek Pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půjně otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Bývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapo vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtit vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl v zemi bez známky života. A ten dátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.
0: Podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No. Ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, no. Hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prý by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Letadlo? Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

kdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane poslanče, jaké je vaše politické přesvědčení? To záleží na tom, s kým zrovna mluvím.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

fontána, to bude na pořád.

0: ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava 101.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic.
1: Vašeho manžela jsme včera sterilizovali. No, právě proto se ptám.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou v Maroku a včera odpoledne se vrátil do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v domovském Černoučku. Původně prezident avizoval, že k volbám nedorazí. Podle odhadů může jedna cesta soukromým letadlem mezi Marokem a Prahou vyjít zhruba na 480 tisíc korun. Pražský hrad se k nákladům Pavlova návratu na Otočku nevyjádřil.
0: Co se děje v kraji?
1: Opravený hrad Kámen už navštívilo přes 7,5 tisíce lidí. Otevřený je od konce srpna a prohlédnout si ho ještě bude možné o víkendech do 1. listopadu. Před rekonstrukcí měla krajská památka ročně asi 19 tisíc návštěvníků. Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 tisíc tun během listopadu a bezprostředně poté i milion tun. Pak by ještě měly být dodány další 3 miliony tun. Celkem tak půjde o téměř 5 milionů tun paliva. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států dohodu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti.
0: Sport.
1: Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po 9. hodině, u mikrofonu Rádia Jihlava už je Míša Rotrová a to znamená, že startuje sobotní dopoledne na vlně 101.1 FM a to s datem 10.10. neboli 10. října. Vám všem pěkný poslech, já můžu slíbit jako vždy řadu tipů na akce, které se dnes nebo i zítra konají v Jihlavě či v okolí. Tak tedy zůstaňte s námi, v této hodině taky třeba kalendárium a do té doby další hity.
0: Rádio Jihlava 101.

A na rádiu Jihlava jdeme gratulovat k svátku. V kalendáři dnes 10. října jméno Marina. Původ tohoto jména je latinský a význam je z latinského mare, tedy moře. Marina se vykládá jako mořská či žijící u moře. Zajímavé je, že Marina mohla v češtině historicky fungovat taky jako domácká podoba jména Marie. Marin v České republice moc nemáme, jde asi jen o 500 žen. Tak pokud nás náhodou právě teď nějaká ladí, přejeme všechno nejlepší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si kunčaft v hospodě. To pivo je kalné. Pivo je dobré. Jen sklenice jsou špinavé.

0: Teď už na rádiu Jihlava míříme na kalendárium s datem 10.10. Pojďme se podívat do historie, třeba do roku 1846, kdy byl objeven Triton, největší měsíc planety Neptun. Roku 1963 vstoupila v platnost smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek, která zakázala jaderné testy v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou. A roku 1964 byly zahájeny olympijské hry v Tokiu a poprvé v historii olympijských her to bylo přenášeno živě prostřednictvím družic. Narozeniny ty dnes slaví například Ondřej Havelka, herec, režisér, zpěvák a kapelník Melody Makers. Přidává se k němu i herečka Zuzana Bičovská, režisér, herec, komik a moderátor Jakub Kohák nebo atlet oštěpař a olympijský medailista Jakub Vadlejch. Pokud i vy dnes slavíte, tak vám přeje Rádio Jihlava jenom to nejlepší a posíláme k narozeninám další hity.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Voliči v Česku ještě dnes rozhodují o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nemocnice Jihlava zve na den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu o 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 podlaží, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než ho po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building.
3: Sport.
4: České fotbalistky v úvodním zápasu semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávali bez vyloučené Terezy Krejčiříkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Je po 10. hodině a z Rádia Jihlava vás zdraví a krásnou sobotu 10. října přeje Míša Rotrová. No a o tomto podzimním víkendu se nám nejen v Jihlavě, ale i v rámci Vysočiny koná spousta zajímavých akcí, třeba hned dva pestré jarmarky tady v Jihlavě. Podrobnosti pro vás budu mít v této hodině, tak určitě zůstaňte na ladění.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

A teď už na rádiu Jihlava pozvánka na první ze dvou jarmarků, na které vás v této hodině pozvu, a jde o jihlavský Flair jarmark. Ten se koná až do 16. hodiny v DKO Jihlava. Vstupné je zdarma a čeká vás tady přes 100 originálních prodejců. Pokud si říkáte, co to vlastně ten Flair jarmark je, potkáte tam povětšinou menší lokální tvůrce. Navíc na vás čeká přes 13 dílniček a za splnění 4 z nich získáte odměnu v podobě tomboly. No a nebude chybět ani občerstvení či farmářská sekce. Ten jihlavský Flair jarmark je jeden z největších v České republice, tak určitě doporučuji vyrazit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si zajde s kolegou na módní přehlídku, když pomalu jde modelka s velkým dekoltem. Viděl jsi už něco takového?
2: Jo, ale v době, kdy jsem byl kojenec.

Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a za okamžik vás pozvu na opravdu krásnou akci Podzimní jarmark na Masarykovo náměstí. Tak určitě zůstaňte s námi.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: A teď už na rádiu Jihlava zvu na podzimní jarmark přímo na Masarykovo náměstí. Program tady najdete až do 18. hodiny a hlavně je tu pestrá přehlídka poctivých řemeslných výrobků a originálních dárků. K tomu dobroty, burčák, speciální pivo, valašské frgály, sýry a další pochoutky. Pokud vyrazíte, moc si to užijte.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: I letos na podzim mi buší.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti zůstanou otevřené do 14 hodin. Pak začne sčítání hlasů. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem.
1: Co se děje v kraji?
2: Lidé v Cejli na Jihlavsku už příští rok nebudou muset za nákupy do větší obce. Obchod s potravinami zde v současné době chybí a proto se obec rozhodla pro výstavbu vlastní obecní prodejny na pozemku bývalého družstva. Stavební práce už začaly. Francouzská policie objevila dva obrazy malíře Renoira, které v září dva muži ukradli z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé.
1: Sport.
2: Český fotbalový záložník Tomáš Souček nastoupil do prvního soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. Bývalý reprezentační kapitán byl v základní sestavě West Hamu v předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers, která skončila 1-1.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 11. hodina nám odbyla, vy jste stále s rádiem Jihlava, odkud zdraví Míša. No a v této hodině zůstaneme, co se týče tipů a pozvánek tady u nás v Jihlavě. Za malou chvíli třeba pozvánka na výstavu hub a přidám ještě jeden tip na velmi zajímavý koncert, tak tedy určitě zůstaňte naladěni.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

A na vlnách Rádia Jihlava teď už pozvánka na už 16. výstavu hub. Ta začala včera a koná se ještě i dnes do 17 hodin. Najdete ji v Muzeu Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí a během ní probíhají také krátké prezentace hub a funguje bezplatná poradna. Tak pokud jste náhodou něco nazbírali, nejste si jistí, můžete sem zároveň vyrazit se tak trošku poradit. No a když už budete na náměstí, určitě zavítejte na podzimní jarmark. Teď už vyrážíme taky za dalšími hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je mi bezmála 18 let? Nemyslíte, že bych už měla učinit své první sexuální krůčky? Kde pak krůčky, milá slečno? Tady je potřeba si lehnout.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

Ladíte Rádio Jihlava a jak jsem slíbila, za malou chvíli tady pro vás budu mít pozvánku taky na jeden krásný podzimní koncert. Počkejte si na podrobnosti, teď taky další hity Rádia Jihlava.

0: z vlny 101.1 FM teď zvu na zítřejší podvečer do kostela svatého Ignáce z Loyoli. Tady vás čeká koncert PS Campanula, podzimní koncert s hostem, kterým bude česká píseň Plzeň. A můžu prozradit, že koncert bude svým rozsahem a počtem účinkujících srovnatelný s tradičním vánočním koncertem, který bývá pravidelně vrcholem sezóny. Tak tedy letos to budou takové koncertní vrcholy sezóny hned dva. Těší se na vás v úvodní části koncertu pěvecké sdružení Campanula, Jihlava i česká píseň Plzeň s jejich a kapela programem a ve druhé půli potom koncert vyvrcholí dílem Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíte jeho korunovační mši C-dur, při které je doprovodí komorní orchestr Bohumila Boudy rozšířený o řadu dechových nástrojů. Soprán Lucie Hájková, alt Kateřina Hebelková, tenor Tomáš Kořínek a bas Jiří Hájek. Na varhany bude hrát Petr Sobotka a já ještě dodám, že koncert se koná s podporou statutárního města Jihlavy. Tak tedy už zítřejší podzimní koncert vás zve do chrámu svatého Ignáce z Loyoli a začátek je v 18 hodin.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Voliči v Česku dnes dokončí rozhodování o tom, kdo bude v příštích letech určovat chod jejich měst, městysů a vesnic. V části republiky pak minimálně zúží na dva finalisty výběr budoucí třetiny senátorů. Volební místnosti jsou dnes otevřeny do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až zítra nad ránem.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na jihlavském Masarykově náměstí si dnes mohou zájemci nakoupit na podzimním jarmarku. Přinese pestrou nabídku poctivých řemeslných výrobků a originálních dárků. Od dřeva a proutí přes keramiku a ručně malovaný textil až ke skleněným ozdobám. K tomu spoustu dobrot jak do spíže, tak okamžitému pochutnání. Americký prezident Donald Trump požádal nejvyšší soud Spojených států o obnovení žaloby proti své soupeřce z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonové. Demokratickou kandidátku viní ze spiknutí s cílem poškodit jeho volební kampaň šířením tvrzení o jejím napojení na Rusko. Soudy však žalobu už dříve zamítly jako neopodstatněnou a Trumpovi a jeho právní zástupkyni nařídili uhradit 22 milionů korun na nákladech řízení.
0: Sport.
1: Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v šestém ligovém kole přišli o neporazitelnost v sezóně francouzské ligy. Na stadionu Lens podlehli 1-2. Český reprezentační záložník odehrál 78 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po 12. hodině, vy posloucháte Rádio Jihlava, s vámi Míša, a pokud si říkáte, co tak ještě dneska podniknout a kam vyrazit, tak co takhle vyrazit do Jemnice. Tady se koná den otevřených dveří v muzeu. Podrobnosti za okamžik, zůstaňte tedy s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

A na vlnách Rádia Jihlava teď už pozvánka do Jemnice. Tady probíhá den otevřených dveří v muzeu Jemnicka. Objevit tak můžete muzeum Jemnicka v nové podobě. Muzeum totiž prošlo zdařilou rekonstrukcí a po 3 letech se tak znovu otevírá návštěvníkům. Nové expozice představují příběhy nejjižnější části Vysočiny, kde se po staletí prolínala česká, německá a židovská kultura. Čekají vás historické předměty i moderní způsob prezentace. Nově přístupný je taky dvorní trakt s prádelnou a stájemi i hradební parkán s výhledem do údolí Želetavky. Po celý den budete mít tedy volně přístupné muzeum, včetně aktuální výstavy, budete si moci všechno projít vlastním tempem, navíc se uskuteční i komentované prohlídky, ještě stihnete prohlídku v 1 nebo ve 3. A navíc se budete moci zapojit i do aktivit a soutěží o drobné ceny. Nebude chybět ani módní přehlídka tančírny Slavonice, vystoupení základní umělecké školy Moravské Budějovice, pobočka Jemnice a vystoupení majoretek z Domu dětí a mládeže Jemnice. Tak tedy už dnes do 16 hodin den otevřených dveří v muzeu Jemnicka.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zas Jirka manželky. Proč si v noci tak křičela ze spaní? Měla jsem hrozný sen. Znovu jsem se v noci vdávala. Jo, a koho jsi si brala? Zase tebe.

Ladíte Rádio Jihlava a pokud máte doma děti, tak pro vás k podzimu určitě patří i draci a drakiády. Jedna taková proběhne už zítra, podrobnosti přinesu za malý okamžik. You got it!

0: A na Mlák rádia Jihlava pozvánka na zítřejší odpoledne, kdy vás čeká na kopci Skalka tady v Jihlavě Drakiáda s krajem Vysočina. Začátek je ve 14 hodin, podtitul to má letos Vzhůru nad mraky. Čeká vás i něco na zahřátí, animační program, soutěž o nejhezčího draka Vysočiny, nejhezčího draka Drakiády a nejvýše se vznášejícího draka. Předpokládaný konec je kolem 15:30.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou v Maroku a včera odpoledne se vrátil do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v domovském Černoučku. Původně prezident avizoval, že k volbám nedorazí. Podle odhadů může jedna cesta soukromým letadlem mezi Marokem a Prahou vyjít zhruba na 480 tisíc korun. Pražský hrad se k nákladům Pavlova návratu na Otočku nevyjádřil.
0: Co se děje v kraji?
1: Opravený hrad Kámen už navštívilo přes 7,5 tisíce lidí. Otevřený je od konce srpna a prohlédnout si ho ještě bude možné o víkendech do 1. listopadu. Před rekonstrukcí měla krajská památka ročně asi 19 tisíc návštěvníků. Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 tisíc tun během listopadu a bezprostředně poté i 1 000 000 tun. Pak by ještě měly být dodány další 3 miliony tun. Celkem tak půjde o téměř 5 milionů tun paliva. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států dohodu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti.
0: Sport.
1: Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, my máme chvíli po 13. hodině a od mikrofonu vás zdraví Míša. V této hodině pro vás budu mít hned několik tipů, co můžete podniknout dnes nebo zítra, kam vyrazit do divadla nebo za koncertem. Zůstaňte tedy na vlně 101.1 FM.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava a pokud máte rádi písničky Hanky Zagorové, pak byste dnes mohli vyrazit do divadelního klubu Horáckého divadla, kde vás od 19.30 čeká hudební soaré k poctě Hany Zagorové s názvem Je naprosto nezbytné. 5 herců zaživého klavírního doprovodu vám prostřednictvím jejich písniček a citací představí její životní vzlety i pády, zklamání, radosti a lásky. Čeká vás hodinový písňový pořad, který určitě bude stát za to. No a vyrazit můžete taky třeba na Lucku Bílou, která dnes přijede do Jihlavy, a to do Horácké multifunkční arény se svým turné s názvem Obyčejná holka. Čeká vás nejen Lucka Bílá, ale i Petr Malásek, Epoch Kvartet, Bílý sbor a hostem je Jan Toužímský. To všechno tedy dnes od 19 hodin.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Sedí dědek s babkou před domem a čtou noviny. A dědek povídá, tady píšou, že taková raketa Tomahawk stojí 150 tisíc dolarů. A babka na to, dědku, to by bylo štěstí, kdyby nám přistála na zahradě.

Ladíte Rádio Jihlava a pokud máte doma nějaké děti, tak vězte, že už v pondělí se pro ně v Horáckém divadle Jihlava bude hrát dopoledne Pinokio, pohádkový příběh pro celou rodinu. Tak určitě doporučujeme a pokud naopak byste radši jako dospěláci vyrazili na nějaký krásný koncert, tak pro vás budu mít tipy za okamžik.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Posloucháte Rádio Jihlava, Míša s vámi a v těchto dnech vrcholí 19. ročník mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové. To je soutěž, která patří mezi významné mezinárodní projekty zaměřené na nastupující generaci operních pěvců. Za dobu její existence se zúčastnilo už více než 3000 pěvců z téměř stovky zemí. První kola probíhala v Berlíně, Varšavě, Vídni, Praze a německé Gotě. No a teď je tady říjen a to znamená semifinálové a finálové kolo se závěrečným koncertem vítězů. Dnes tedy probíhá právě to semifinálové kolo, zítra potom kolo finálové a dodám, že na obě tyto akce můžete vyrazit a vstup je zdarma. Zpívá se v gotickém sále Jihlavské radnice a startuje se dnes odpoledne. A pokud by vás spíše zajímal galakoncert vítězů, na ten už potřebujete vstupenku, tak ten potom proběhne v pondělí. Držíme všem účastníkům palce a pokud se vyrazíte podívat, věřím, že to bude krásný zážitek.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů. Poměr těch starších odevzdaných už dosahuje 60% vůči množství nových zařízení uvedených na trh. Umožňuje to recyklovat materiály, ale některé spotřebiče se dokonce mohou stát i cennými muzejními exponáty. To je případ například hrncového vysavače starého 90 let, který získalo Národní technické muzeum díky akci Recyklační víkend.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava zve na den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu o 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 podlaží, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než ho po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building.
0: Sport.
1: České fotbalistky v úvodním zápasu semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávali bez vyloučené Terezy Krejčiříkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, Jihlavský plavecký klub letos slaví 80 let své existence, víc už za moment.
0: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba a zábava.

odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Závodní plavání v Jihlavě, kde se zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodové odpoledne.

0: Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava, mít krásný den.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Svatohubertská pouť v sobotu 17. října tradičně uzavře poutní sezónu na svatém hostýně na Kroměřížsku. Myslivecká pouť se na významném mariánském poutním místě uskuteční po 28. Na hostýně patří mezi nejnavštěvovanější. Patron lovců svatý Hubert má svátek 3. listopadu.
0: Co se děje v kraji?
1: Lidé v Cejli na Jihlavsku už příští rok nebudou muset za nákupy do větší obce. Obchod s potravinami zde v současné době chybí a proto se obec rozhodla pro výstavbu vlastní obecní prodejny na pozemku bývalého družstva. Stavební práce už začaly. Francouzská policie objevila 2 obrazy malíře Renoira, které v září 2 muži ukradli z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi 6 lidí, mezi kterými jsou i 2 pravděpodobní pachatelé.
0: Sport.
1: Český fotbalový záložník Tomáš Souček nastoupil do prvního soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. Bývalý reprezentační kapitán byl v základní sestavě West Hamu v předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers, která skončila 1-1.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. Podrobnosti za chviličku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: krásné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. V první vlně se do něj od loňského září zapojilo přibližně 700 domácností. Město chce tímto způsobem snížit množství směsného komunálního odpadu. Vytříděný odpad z kuchyní končí v bioplynové stanici. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásné odpoledne.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkám častokrát,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se Pavlík. Naše maminka jezdí autem jako blesk.
2: Tak rychle?
1: Ne, ale každou chvíli bací do stromu.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že záměr postavit větrnou elektrárnu u Rohozné na Svitavsku získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu v Pardubicích. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava. Záměr postavit větrnou elektrárnu u Rohozné na Svitavsku získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu v Pardubicích. Se záměrem před 2 lety souhlasili obyvatelé obce v referendu. Provoz elektrárny jim i radnice přinese výhody. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. I když se letošní houbařská sezóna s příchodem studenějšího počasí pomalu chýlí ke konci, lidé z nejrůznějších koutů republiky si stále z lesů odnášejí plné koše. Někdy jim dokonce nestačí, což ukázali houbaři z jižních Čech, kteří naplnili hřibovitými houbami i stavební kolečko. Žena z Vrchlabí při výpravě v lese našla stovky hnědých hřibů. Z mapy Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že nejpříznivější podmínky panují v pohraničí.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na jihlavském Masarykově náměstí si dnes mohou zájemci nakoupit na podzimním jarmarku. Přinese pestrou nabídku poctivých řemeslných výrobků a originálních dárků. Od dřeva a proutí přes keramiku a ručně malovaný textil až ke skleněným ozdobám. K tomu spoustu dobrot jak do spíže, tak okamžitému pochutnání. Americký prezident Donald Trump požádal nejvyšší soud Spojených států o obnovení žaloby proti své soupeřce z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonové. Demokratickou kandidátku viní ze spiknutí s cílem poškodit jeho volební kampaň šířením tvrzení o jejím napojení na Rusko. Soudy však žalobu už dříve zamítly jako neopodstatněnou a Trumpovi a jeho právní zástupkyni nařídili uhradit 22 milionů korun na nákladech řízení.
0: Sport.
1: Fotbalisté Lyonu s Pavlem Schulzem v šestém ligovém kole přišli o neporazitelnost v sezóně francouzské ligy. Na stadionu Lens podlehli 1-2. Český reprezentační záložník odehrál 78 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěknou sobotu z Rádia Hlava zdraví Katka. Víme, že armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti na Toslavou. Podrobnosti za moment.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z Česka.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Teď ale zpátky k hitům rádia.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jak poznáte mafiána intelektuála? Předloží vám nabídku, kterou nemůžete pochopit. Shine bright like a diamond.

0: Pěknou sobotu, z rádia Jihlava přeje Katka. Obavy veterinářů o chov na Jihlavsku jsou dle aktivistů jen odváděním pozornosti. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava taky v sobotu odpoledne. Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo v září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání teď řeší jako přestupek. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou v Maroku a včera odpoledne se vrátil do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v domovském Černoučku. Původně prezident avizoval, že k volbám nedorazí. Podle odhadů může jedna cesta soukromým letadlem mezi Marokem a Prahou vyjít zhruba na 480 tisíc korun. Pražský hrad se k nákladům Pavlova návratu na Otočku nevyjádřil.
0: Co se děje v kraji?
1: Opravený hrad Kámen už navštívilo přes 7,5 tisíce lidí. Otevřený je od konce srpna a prohlédnout si ho ještě bude možné o víkendech do 1. listopadu. Před rekonstrukcí měla krajská památka ročně asi 19 tisíc návštěvníků. Rusko souhlasilo, že okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Později mají podle něj následovat další dodávky. 500 tisíc tun během listopadu a bezprostředně poté i 1 000 000 tun. Pak by ještě měly být dodány další 3 miliony tun. Celkem tak půjde o téměř 5 milionů tun paliva. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států dohodu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti.
0: Sport.
1: Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, Jihlavský plavecký klub letos slaví 80 let své existence, víc už za moment.
0: Rádio Jihlava, 101.1

Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Závodní plavání v Jihlavě, kde se zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodové odpoledne.

0: samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Jiráček, proč jste přišel o 2 hodiny později do práce? No tak včera jste mi řekl, abych si noviny přečetl doma.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Hit za hitem z Rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc o tom, že Jevíčko investoval téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Víc informací za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička z České.

Hlava, Katka vás zdraví. Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů. Poměr těch starších odevzdaných už dosahuje 60% vůči množství nových zařízení uvedených na trh. Umožňuje to recyklovat materiály, ale některé spotřebiče se dokonce mohou stát i cennými muzejními exponáty. To je případ například hrncového vysavače starého 90 let, který získalo Národní technické muzeum díky akci Recyklační víkend.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava zve na den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu o 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Jednu z nejvýraznějších dominant Manhattanu, mrakodrap Chrysler Building, čeká rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti s jeho převzetím do dlouhodobého pronájmu. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který se tyčí do výšky 319 metrů a má 77 podlaží, byl po svém dokončení před 96 lety nejvyšší budovou světa, než ho po necelém roce překonal nedaleký Empire State Building.
0: Sport.
1: České fotbalistky v úvodním zápasu semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávali bez vyloučené Terezy Krejčiříkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. Podrobnosti za chviličku.
0: Rádio Jihlava 101.1

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. V první vlně se do něj od loňského září zapojilo přibližně 700 domácností. Město chce tímto způsobem snížit množství směsného komunálního odpadu. Vytříděný odpad z kuchyní končí v bioplynové stanici. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař se ptá pacienta. Mluvíte ze spaní? Ne. Já mluvím, když ostatní spí. Jak to myslíte? No, já jsem učitel.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Záměr postavit větrnou elektrárnu u Rohozné na Svitavsku získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu v Pardubicích. Se záměrem před 2 lety souhlasili obyvatelé obce v referendu. Provoz elektrárny jim i radnice přinese výhody. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ženy jsou jako Google. Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí. She was born in November.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli vám vadí, že spím nahatý, klidně si můžete na další zastávce vystoupit.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Ooh, oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: ať zaleze jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: poslední a svět se točí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráčském divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Že jo? To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý klusy, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zeměžek než mladý kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem, po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky, jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Můj čas je pouhé prozatím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: What she does like.
2: Co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš Mirjaně říct, který věci máš v životě ráda.
1: Pane bože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe. Někdy. Přeloží to srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bonbony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bonbonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, mě si vám matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte to, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
2: Já jsem o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat?

Jdu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Jako sudělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, jeho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jsi nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých, že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že občas...
2: No to věřím, já jsem si vás tuhle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatají tedy.
1: No, tak to sem nepatří, já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete, ale... Co bytostně nesnáším, je, když někdo lže.
2: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo, maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
1: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
2: no, teda ne,
1: mě říkávala, kdo krade, ten lže.
2: No, to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
1: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí, a tam se hádala do krve parta usmrkánků,
2: jo.
1: Já povídám, co je děti? A kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korun, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte. Lhát je odporné. Podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
2: No, a co na to ty děti?
1: Dali mi toho bůra.
2: No.
1: To je.
2: Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
1: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
2: No právě.
1: Rozumím.
2: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivé.
1: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásné.
2: To je taky možné.
1: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
2: Jo.
1: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, on řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
2: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
1: Ano, to je krásný.
2: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
1: To je vidět, ano.
2: Takový čtverák.
1: No, tak můj tatínek, to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže tatínek mi říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.
2: No jo, ale podívejte se. Nakonec vychovali nás dobře.
1: Nás dva.
2: No jistě.
1: Jo,
2: já například nelžu ani dopravním orgánům.
1: Neříkám.
2: Ne, nelžu. Zastaví mě třeba, jestli jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu, ano, já jsem jela 120, ať jsem chtěla být doma rychle, ať mi blbnou brzdy.
1: No. No jo, ona se pravda dokonce vyplácí, víte.
2: Jo, tom, kde?
1: Ale jakože se rentuje, pravda.
2: Jo, takhle, to jo.
1: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18-letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej chlapec, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
2: Jo.
1: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi a kde jsi byl. A on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly. A maminka povídá, vidíš to, táto? Ten kluk nelže, pojď, já ti udělám.
2: A banánový mlíko.
1: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
2: Už byla ta rodina ospala.
1: No jo, to víte, už říkali, že nelže byl. A on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší pán, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, jaký pak tlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tvým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydrželo.
3: Podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělal všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce, no a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co podělá vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebere ještě nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslíš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, sem buďte klidnej. To by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodly, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od medveže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na 2 směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropásli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nevěřil, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme. A on řekl, mě mou rivíru nevezmete a postavě dá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíčku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik ještě 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si pak to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádnýho majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. Něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě mi pak ta předsedkyně té komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se optali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratřička nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normální, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Jsem říkal, a co vám říkal? Ani se neptejte. Jsem říkal, mě to můžete klidně říct, co vám říkal? No, tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyvovala 16-letá dlouhonohá blondýna. Máme v pořadu taky připravenou pohádku a děti, a my už ji měli za sebou. Moje soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy a už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom prej říkali ping-pong, a přitom nezavírali pusu, jo? No a teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu... To zkuste, opravdu, to je velmi zajímavé. Ing-kong, ing-kong, jo. Teď celá rodina tam kvílela, ing-kong, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Teď měli jsme návštěvu na Hlovský, ten otrávený, pač byl zase nemocný. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepicí tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni, včetně náložka, já ing-kong, ing-kong. A teď ona ke mně a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? Já jsem takový osvětový otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď jsem mi naprosto vážně říkal, Soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, Soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, Soninko, ne? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele. Stolní tenis.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: tak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezmete na Exenshows, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No.
1: A máte.
2: To bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to ona je. No, ona je taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty T-I-R.
1: T-I-R.
2: Tyráci. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase.
1: Ah.
2: Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. A od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já taky už
2: je
1: mám nervy.
2: Je přetažená a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážema, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12 nebo kolik je to?
2: Kadeřábková. No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková. No,
2: to by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
2: Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď s chutí zasmál tedy. Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistických terminologie?
1: Cože já, že se nevyznám?
2: No bodej, já to vím. Já vás mám přečtenou, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
1: No prosím, klidně.
2: Tak kdo je to přízemní akrobat?
1: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
2: No, kdo je to žonglér?
1: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
2: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
1: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil se ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už on
2: prosím vás, kolegyně, prosím vás, já to myslím vážně. Co je to antipod?
1: Antipod? To je prostředek proti pocení? Ne.
2: Antipod je taky žonglér.
1: Ale spocený.
2: Pracuje nohama.
1: Je jako fotbalisti.
2: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
1: To bude příslušník nějaký sekty.
2: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
1: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
2: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
1: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
2: Co je to salto mortale?
1: Kritizovat ředitele.
2: Co je to hlavostoj?
1: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
2: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
1: Jo, když ji nepřinese celou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: přátelkyně, co je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
1: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
0: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
1: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
0: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
1: To je pravda.
0: Divák chce být překvapován televizí.
1: No a není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
2: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu.
1: Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí.
2: Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
0: No, no tak. No. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
1: No, to je horší.
0: Rozumíte?
1: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
0: Všimni si diváku, tedy promiň diváku, že ti tykáme.
1: Já jsem si taky dovolila, promiň.
0: Všimni si diváku třeba svátku vánoční, že jo? Ono se řekne radostné svátky, jo? Manželka čeká koži a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
1: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
0: Třeba.
1: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
0: A z radostných svátků je Bílá hora. Že?
1: Ne, nechtějte být překvapováni. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako povídal pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co by, ne, zeptej se jí, co by chtěla nejradši. A on povídá, blázníte, co pak kradu?
0: No, no to je riziko. Ano, vůbec. Hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, tak ten na Štědrý den, a on měl 7 dětí. A oni natěšení odpoledne už, a on šel za hajovnu, vystřelil z brokovnice, vrátil se a povídal, děti, Ježíšek se zastřelil.
1: Já mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky a nemusí to být ani o svácích, o Vánoci.
0: Ještě kdykoliv, ano.
1: A přesto nepotěší, víte? Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu, soudruhu, máš rád teplý pivo? A on ptá, no, to teda nemám. A on povídá, a máš rád přeplněný plovárně? Moje to teprve ne. A šéf povídá, tak myslím, že tě příjemně překvapím. Já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
0: No, že bratranec byl šokován, že?
1: No, toho šoklo.
0: No, jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
1: No.
0: To například takhle v nemocnici na ambulanci přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
1: Márách?
0: Ne, na těch nosítkách, jeden povídá tomu druhému, co se vám stalo? A ten druhý povídá, ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, jo? Tak jsem letěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá, já jsem byl v té ledničce.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.